Ty macošská matka, čo sa nestará o svoje zatúlané štence. Ty spomienka na dvory, na prašiak, na orech aj na pukance. Ty mondéna dámička, čo má strach, že zajtra bude mimo trendov. Ty východňarská čašnička, čo preplakala